0: Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. To bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna. Sobotní grilování v Horním Lapači na Kroměřížsku se pořádně prodražilo. Odletující jiskra tam totiž zapálila tůje a způsobila škodu za 650 tisíc korun. Kvůli velkému suchu a hrozbě, že se plameny rychle rozšíří na okolní domy, museli hasiči vyhlásit dokonce druhý stupeň požárního poplachu. Téměř třetina Čechů už zažila úraz elektrickým proudem a v desetině případů šlo o dítě. Ukázal to nový průzkum agentury Ipsos. Lidé v domácnostech podle něj často podceňují prevenci. Pravidelné revize elektroinstalace zanedbává 63% lidí a každý pátý ani netuší, jak bezpečně uhasit hořící spotřebič. Experti proto varují. Zanedbané kontroly elektřiny, plynu či fotovoltaiky výrazně zvyšují riziko požáru i těžkých zranění. Píší o tom Lidové noviny. Sport. Šumpersko v sobotu 15. srpna ožilo špičkovou cyklistikou. Regionem se totiž prohnal peloton v rámci třetí etapy závodu Czech Tour, která vrcholila náročným stoupáním až na dlouhé stráně. Pro všechny fanoušky utrati to byla opravdu parádní sportovní podívaná.
1: Počasí. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Bude nám převažovat velká oblačnost. Na většině Hané očekáváme, že se postupně vyskytnou přehánky nebo déšť. Lokálně to mohou být i bouřky. Meteorologové předpovídají 2 až 15 mm srážek. K večeru už nám ale zase mraky i dešťové kapky začnou ubývat. Foukat bude slabý větřík. V bouřkách ale může zesílit. Nejvyšší teploty bychom měli naměřit mezi 22 a 26 stupni.
2: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dnes budete velmi odvážní a kreativní. Víci, zkuste si dát do pořádku všechny výdaje. Blíženci, denní rutinu změníte nečekaným gestem. Raci, berte život s nadhledem a vtipem. Lvi, pozor, pýcha předchází pád. Pany, pohled na nepořádek vám nedělá dobře. Váhy, důležitá je pro vás upřímnost. Štíři, uvolněte ve svém srdci místo pro nové radosti. Střelci, jednejte vždy podle svého nejlepšího vědomí. Kozorozi, s lehkostí si užívejte pozitivní momenty. Vodnáři, vaše podnikavost mění sny na skutečnost. A co mi ryby? Z každé dnešní výzvy se prý vyklube zasloužené vítězství.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kdekdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.
5: Tady je Rádio Hana.

Tanzovní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána

0: je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe?
1: Tmu, pár vzdálených světílek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš? Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaký odloučení nebo nějaký sentiment, nějaký smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
0: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
2: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine. Jo, dá se s tím lecos.
0: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
2: Zdravím tebe i posluchače.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Rádio Hana. Česky.

0: Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
3: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Bude nám převažovat velká oblačnost. Na většině Hané očekáváme, že se postupně vyskytnou přehánky nebo déšť. Lokálně to mohou být i bouřky. Meteorologové předpovídají 2 až 15 mm srážek. K večeru už nám ale zase mraky i dešťové kapky začnou ubývat. Foukat bude slabý větřík, v bouřkách ale může zesílit. Nejvyšší teploty bychom měli naměřit mezi 22 a 26 stupni.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Rádio Hana.
1: Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno.
2: Chodím světem už pěkných pár let.

0: hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, dnes budete velmi odvážní a kreativní. Býci, zkuste si dát do pořádku všechny výdaje. Blíženci, denní rutinu změníte nečekaným gestem. Raci, berte život s nadhledem a vtipem. Lvi, pozor, pýcha předchází pád. Pany, pohled na nepořádek vám nedělá dobře. Váhy, důležitá je pro vás upřímnost. Štíři, uvolněte ve svém srdci místo pro nové radosti. Střelci, jednejte vždy podle svého nejlepšího vědomí. Kozorozi, s lehkostí si užívejte pozitivní momenty. Vodnáři, vaše podnikavost mění sny na skutečnost. A co mi ryby, z každé dnešní výzvy se prý vyklube zasloužené vítězství.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Další prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. We'll be right back.

0: Rádio Hana,
1: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.

jak je venku a řešíte, co si oblečete. Tak přátelé, už nás nečekají žádné tropy, dneska by to mělo být kolem letní 25, jen ať víte. A po 6. hodině tady u nás na Hané. Hit za hit.

0: zpívá i Nek svoji Laura Nonče. Tak uvidíme, uslyšíme, Rádio Hana, teď je 5:58.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje nového. Začínají zprávy. Jde to podle plánu, hlásí ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy silnice 46 přes Dolany na Olomoucku. Dodržování harmonogramu potvrdil kontrolní den. Nyní dělníci pracují na druhé etapě oprav silnice 20. a 21. srpna. To bude úplná uzavírka a hotovo by mělo být do 24. srpna. Sobotní grilování v Horním Lapači na Kroměřížsku se pořádně prodražilo, odletující jiskra tam totiž zapálila tůje a způsobila škodu za 650 tisíc korun. Kvůli velkému suchu a hrozbě, že se plameny rychle rozšíří na okolní domy, museli hasiči vyhlásit dokonce druhý stupeň požárního poplachu. Téměř třetina Čechů už zažila úraz elektrickým proudem a v desetině případů šlo o dítě. Ukázal to nový průzkum agentury Ipsos. Lidé v domácnostech podle něj často podceňují prevenci. Pravidelné revize elektroinstalace zanedbává 63% lidí a každý pátý ani netuší, jak bezpečně uhasit hořící spotřebič. Experti proto varují, zanedbané kontroly elektřiny, plynu či fotovoltaiky výrazně zvyšují riziko požáru i těžkých zranění. Píší o tom Lidové noviny. Sport. Šumpersko v sobotu 15. srpna ožilo špičkovou cyklistikou. Regionem se totiž prohnal peloton v rámci třetí etapy závodu Czech Tour, která vrcholila náročným stoupáním až na dlouhé stráně. Pro všechny fanoušky utrati to byla opravdu parádní sportovní podívaná.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Bude nám převažovat velká oblačnost. Na většině Hané očekáváme, že se postupně vyskytnou přehánky nebo déšť. Lokálně to mohou být i bouřky. Meteorologové předpovídají 2 až 15 mm srážek. K večeru už nám ale zase mraky i dešťové kapky začnou ubývat. Foukat bude slabý větřík, v bouřkách ale může zesílit. Nejvyšší teploty bychom měli naměřit mezi 22 a 26 stupni.
5: John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
0: Bylo 6 hodin a my vám přejeme dobré ráno.

Jaj, nahané, budík zvoním a naše první myšlenka je proč? Proč? To už je zase po víkendu. Přátelé, chápeme to, ale před námi je úplně nový týden, před námi jsou úplně nové výzvy.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Ráno je top. Rádio Haná.

0: Hitkou Rádia Hana určitě vyskočí z postele i ti největší spáči. A do práce dneska půjdeme, co? Půjdeme s úsměvem. 6 hodin a 16 minut a jdeme taky slavit.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je tady pondělí, 17. srpna, svátek má každá Peťa, Peťka, Peťulka, tedy Petra. Mimochodem, nositelky tohoto jména prý chtějí v životě něco dokázat a většinou jsou velmi inteligentní. Narozeniny slaví znalec etikety Ladislav Špaček, režisér Filip Renč, úžasný hollywoodský herec Robert De Niro anebo zpěvačka Belinda Carlisle. A dnes má narozeniny také ledová královna severu, která velmi často jezdí koncertovat na Hanou, to je finská zpěvačka Tarja Turunen. A pokud si chcete levně pořídit originální oblečení, tak hurá do sekáče, protože 17. srpen je také Národní den secondhandů.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i

0: naší Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellbent. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma, nebo hlavní cenu, zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Rádio Hana.
6: Dobré ráno.

0: mají celkem jasno, že život je krásný. 6.25 je aktuální čas. Počasí dneska bude docela hezké, počítá se s proměnlivou oblačností. No a teploty by na Moravě měly být kolem letní 25. Jestli vám to takhle stačí. A pozor, odpoledne a k večeru může taky trochu zapršet, jenom ať víme.
1: Doprava.
0: Je to taky aktuální doprava nahané v Olomouci stále rozkopané náměstí Hrdinu a třída Svobody a připomínáme, že se mění semafory u Drápala, takže tu nefungují. Jinak policejní hlídka na D1 kousek od exitu Mořice anebo v Šumperku na Zábřežské a na Jesenické.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 4 minuty bude půl sedmé.
2: Dobré ráno na Hana.

0: my a co vidí náš radiový astrolog. Taky jste zvědaví, jaký vlastně bude ten další srpnový týden?
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe? Tmu, pár vzdálených světýlek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
2: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
3: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš,

0: se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
1: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno. Astrolog Antonín Vaudiš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
0: Zdravím tebe i posluchače.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
4: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
5: Jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
6: Legenda, která psala historii české rockové scény.
5: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
6: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
5: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
6: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
5: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.

Love is in the air, tak něco visí ve vzduchu, to něco je prý láska, možná jsou to i nějaké ty přehánky a slabý déšť. Ano, s tím se počítá tento týden, jenom abyste věděli. Pondělní ranní topka Rádia Hana, za chvilku je 6:45. My tady pro vás máme taky pár tipů, jak si užít volný čas. Z Brusurový Spider-Man se dneska promítá v olomouckém premiér cinema v Šumperku.

0: co? Stavíte se.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.
0: Posíláme dál nejlepší hudební výběr. Teď už je tu Kristýna. Aktuální čas 6:44.

pondělí ráno, milujeme váš úsměv, I love your smile. Je tady naše pondělní ranní topka za okamžik zprávy, v nich speciální pozdrav do Velkých Losin nebo taky do Bělkovic, protože to jsou velmi úspěšné.

0: taky No Name. Tak se pýtám. A už se blíží taky další část našeho italského léta, tak co, zaspívá už v další hodině Nek? Pokud ano, rozdáme taky italskou kávu. Rádio Hana, teď je 6.57.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 17. srpna. Velký nepořádek můžeme odvést například do sběrného dvora, i přesto se najdou tací, kteří ho jednoduše vyhodí třeba u cesty. V Olomouci přibývá černých skládek. Městská policie zaznamenala za prvních 7 měsíců roku 180 případů nepovoleného skládkování. Loni za toto období řešila 95 černých skládek. Pachatelům hrozí 10 000 pokuty. Velké losiny na Šumpersku se těší z titulu Vesnice roku Olomouckého kraje. Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže, do níž se zapojilo 24 obcí, se uskutečnilo přímo ve Velkých Losinách. Obec postupuje do celostátního finále. Při udílení cen soutěže Vesnice roku získali Bělkovice-Lašťany cenu Olomouckého kraje a Štíty cenu hejtmana. Odborná komise u přihlášených obcí hodnotila vzhled veřejných prostranství, společenský život i rozvoj infrastruktury.
1: Kroměříž aktuálně.
3: S nás zaparkujeme v okolí Mateřinky v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže. Město tu nechá vybudovat nově odstavné plochy pro krátkodobé parkování rodičů. Práce začnou nyní v srpnu a skončí v říjnu.
2: Sport.
3: Z dalšího vítězství se těší fotbalová Sigma Olomouc v první lize. O víkendu ve čtvrtém kole soutěže Hanáci přemohli venku Slovácko 2-1, ale vítězství se podle olomouckého kouče nerodilo lehce.
4: Protože si myslím, že jsme opustili od té naší hry, co jsme chtěli hrát, ale první poločas nebo vůbec těch 70 minut tam bylo věcí kvalitních, spousta, trošku nás trápí pořád ta koncovka, i když jsme dali druhý gol, řekl bych ten pojišťovací, měli jsme tam takové situace přechody 3-4, které jsme měli vyřešit ještě další šancí možná, ale to se nám nepodařilo. Podržel nás Kouťas a celou hru Slovácka změnil potom Vorlický, který když nastoupil, tak hrál výborně.
3: Komentoval zápas trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal. Své vítěze má horský triatlon Úžas, ve kterém v terénu pod Králickým Sněžníkem soupeřili přední čeští triatleti a amatérští sportovci. V pátém ročníku závodu na 500 metrů ve vodě, 16 kilometrů na kole a 5 kilometrů během vybojoval absolutní vítězství Marek Foltín s časem 1 hodina 8 minut 4 vteřiny a mezi ženami Monika Anderlová s časem 1 hodina 19 minut a 9 vteřin. Gratulujeme.
2: Časí.
0: Na obloze se pořád něco děje. Minulý týden zatmění slunce a koncem srpna 28. bude částečné zatmění měsíce. Máme se na co těšit. Víme, jak bude. Na Moravě přes den nejčastěji 24 až 27 stupňů. V týdnu taky počítáme s občasným deštěm, což platí i dnes odpoledne a večer. Zítra se trochu ochladí na 22 stupňů a od středy dál už zase bude letních 25. Víme, jak se jezdí tady, je to naše blesková doprava. V Olomouci trochu silnější provoz na Kosmonautů, na Sokolovské anebo na Holické a hlášenou máme taky policejní hlídku v Šumperku na Zábřežské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
0: Dobré ráno, bylo 7 hodin.

0: Hezky českým s Anoukám, chvilku po 7. hodině, ovšem nahne si taky, hrajeme italsky.
1: Italské léto nahne.
0: Bonjour.

0: to skvělé těstoviny, odpoledne na sváču zobneme italský sýr, no a po ránu nás probere obrovitánský hrnek kvalitní italské kávy. No a jak tady všichni jsme a soutěžíme, tak můžeme jet i na výlet do italského Bergama, což je na severu v Lombardii. Více se dozvíte na radiohana.cz. Tady je i ten správný odkaz, jak se vlastně můžete zapojit do té hry o náš výlet, o ten třídenní pobyt. Takže Bergamo je ve hře, italská káva je ve hře a telefonní linka je k dispozici 585 22 55 88. Jako soutěžní song pro vás máme skladbu od italského Neka, který se mimochodem narodil ve znamení kozoroha, umí na bicí, na kytaru, na basu a my si dáme jednu jeho velikánskou pecku, která ho proslavila v roce 1997. Ano, Nek a Laura Nonče. Laura tady sice není, ale vy jste tady. 585 22 55 88, to je to správné telefonní číslo, pokud chcete vyhrát italskou kávu.
1: Italské megahity. Káva.

0: Danonče. Laura tady není. Laura odešla. Laura už víc není má. A ty se mě ptáš, proč? Proč ji pořád miluju, když už mi Laura nic nedává? Chybí mi, jak by brala dech. Bolí to a Laura to neví. Laura neví. No, ale my víme. Italské léto na Hané pokračuje.
1: Italské léto na Hané.
0: Nám tady na Hané zaspíval Nek, tak trošku si postěžoval na tu Lauru. No a my tady máme na drátě naši posluchačku Mirku, tak buongiorno, zdravíme.
2: Buongiorno, buongiorno, zdravím rádia Hana a všechny posluchače.
0: Tak a Miruško, my pozdravujeme do Dolan a ty nám teďka řekni, vy v práci teda fakt všichni, ale úplně všichni posloucháte Hanou.
2: Ano, posloucháme všichni Hanou a minulý týden vyhrála kávu moje kolegyně.
0: No vidíte. Tak vy přispějete taky, jak se říká, troškou do mlýna, do toho kafe mlejnku, protože u nás máte taky další balení italské kávy, ale je naprosto luxusní, takže Mirko, moc gratulujeme. Takže teď si budete s rádiem Hana s tím italským létem jako ještě frčet na té italské vlně hodně dlouho. No a my do konce prázdnin vlastně pro vás máme ty dárečky, máme i možnost jít na výlet do italského Bergama. Když se zaregistrujete na radiohana.cz, tam je ten správný odkaz, tak bych se zeptala, koho byste eventuálně vzala s sebou, Miruško, kdybyste to vyhrála?
2: Vzala bych s sebou určitě manžela, jezdíme na hory a Itálii máme moc rádi, takže bychom se tam rádi podívali.
0: A tam je to super na severu, italské Bergamo, jo, Lombardie, takže budeme držet palce vám i ostatním posluchačům, co s námi frčí na té italské vlně. Jinak losování proběhne 1. září, ať víte vy i všichni. Ju?
2: Děkuji, děkuji, mějte se pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou, zdravíme do Dolan, ahoj, ahoj.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny.

0: CZ. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravaziocafe.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Radio Hana
1: a ranní topka.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme pondělí na jedničku.

0: A že jste zažili dneska takovou ranní klasiku, že nemáte co na sebe, znáte to, při tom skříně přetékají, že možná už jste na cestě, na vlak, nebo na autobus, na tramvaj, rozhodně si pospěšte. No, počasí dopravu tady pro vás budeme mít o 7:30 určitě, další podrobnosti, a teď už taky zjistíme, jaký nás vlastně čeká pondělní den podle našich květinových horoskopů.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, dnes budete velmi odvážní a kreativní. Víci, zkuste si dát do pořádku všechny výdaje. Blíženci, denní rutinu změníte nečekaným gestem. Raci, berte život s nadhledem a vtipem. Lvi, pozor, pýcha předchází pád. Pany, pohled na nepořádek vám nedělá dobře. Váhy, důležitá je pro vás upřímnost. Štíři, uvolněte ve svém srdci místo pro nové radosti. Střelci, jednejte vždy podle svého nejlepšího vědomí. Kozorozi, s lehkostí si užívejte pozitivní momenty. Vodnáři, vaše podnikavost mění sny na skutečnost. A co mi ryby? Z každé dnešní výzvy se prý vyklube zasloužené vítězství.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobrý den.
4: Mautsta, hlíte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
3: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Jupí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
5: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetář.

0: 25. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Tady je rád.

pondělní ranní topka. Po ránu se sluníčkem, během dne se počítá s nějakou tou proměnlivou oblačností, odpoledne a večer možná i trošku zaprší. Teploty

0: Nahné spaňám, call me, nahné, vracíme zpátky 80. 7.40 je aktuální čas. Každý den tady u nás nahané v letním servisu radíme, jak vlastně prožít prázdniny bez zdraví, bez úhony. A teď vám taky poradíme, jak zvládnout například letní bouřku v autě, že by člověk měl raději přibrzdit.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí ráno.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem opláchne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

0: Svět se točí, Hana hraje, 7 hodin 47 minut, je tady pondělní ranní topka, žádný stres, volume doprava, pojďme si to pondělí užít, pojďme to společně zvládnout, připomínáme taky naše italské léto na Hané, komplet informace na radiohana.cz, dneska jsme to taky zvládli, dneska jsme si uvařili pořádné kafe s posluchačkou Mirkou z Dolan, která dneska vyhrála, ještě jednou gratulujeme.
1: Buongiorno, tady Mirka, vyhrála jsem kávu v soutěži, děkuji, děkuji, italské léto na Hané je super.
2: Nastartujte ráno

0: domů do kuchyně, jděte na ravazio.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: osmé hodině tady u nás taky ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba New Order. Bude taky Lucka Bí.

0: Okamžik nejvíc zpráv z našeho regionu. Dřív než ostatní, tady je Hana.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pondělí 17. srpna. Řidiči v Olomouci, nezapomeňte, že i o prázdninách strážníci hlídají v ulicích města dodržování povolené rychlosti. Městská policie hlásí, že dnes se strážníci stojí s radarem na ulicích Táboritů, Sokolovská, Jablonského a Hejdukova.
4: Přerov aktuálně.
3: A důležité novinky taky pro řidiče v Přerově. Palackého ulice už je opět obousměrně průjezdná pro auta. Dokončení oprav silnice umožnilo o víkendu obnovit provoz. Autobusy městské hromadné dopravy se na své běžné trasy přes Palackého ulici vrátily ode dneška od prvních ranních spojů, informuje město.
4: Svitavsko aktuálně.
3: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku se rozšíří. Získala souhlasný posudek ohledně životního prostředí a její kapacita se zvýší asi o 67 tisíc kubíků na skoro 200 tisíc kubíků.
5: I tak skládka zůstává ve stávajícím prostoru, nedochází k prostorovému rozšíření skládky. Ta kapacita vlastně vzniká změnou konfigurace terénu ve stávajícím tělese.
3: Říká pro ČTK starosta města Bystré u Poličky na Svitavsku Jana Neudert. Skládka tu bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Na skládku se ukládají odpady jako směsný a tříděný odpad a další odpad, který není nebezpečný. Současná kapacita skládky je již téměř vyčerpaná.
1: Sport.
3: Smolné mistrovství Evropy pro naše atlety. Ti poprvé v poválečné historii nezískali na evropském šampionátu žádnou medaili. Jako poslední zasáhla na oválu v Birminghamu do bojů o medaile Kristýna Sasínek-Méky v běhu na 1500 metrů. Naše elitní mílařka však skončila sedmá. Dvojzápas s Jablonským Bleskem mají za sebou olomoučtí Skokani v první baseballové lize. Na domácím hřišti Olomouc v neděli dvakrát padla. V prvním střetu s Jabloncem 3-12 a ve druhém 7-17. Nyní jsou olomoučtí Skokani na 10. místě tabulky.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, že když nás srpen často nepokropí, mnoho škody nenatropí. Pole a zahrádky už by ale nějaké ty vydatnější srážky ocenili. Víme, jak bude. Tento týden se počítá s občasným deštěm. Místy to budou i bouřky, hlavně ve středu. Jinak noční teploty 12 až 16, přes den by mělo být zhruba 24 až 27. Taky dneska, kdy bude proměnlivá oblačnost a navíc odpoledne a večer může i trochu zapršet.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že trochu silnější provoz máme v Olomouci na Kosmonautů, na Komenského a nebo na Holické. Policejní hlídku nám hlásíte v Držovicích na ulici Slovenského národního povstání nebo taky na silnici 150 Prostějov Ohrozim. Kontrola je i na D1 na exitu Hulín Západ nebo v Kroměříži na Kojetínské a také na trase Valmez Rožnov. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Jaj, tak co, jak to dneska šlo tady u nás na Hané? Na první budík, anebo to muselo vyzvánět víckrát, přiznejte se. Možná naše první myšlenka po ránu byla proč? Bože, proč? To už je zase po víkendu. My to samozřejmě chápeme, ale věřte, je tady úplně nový den, nový týden, nové výzvy a my společně všechno zvládneme. Pondělní ranní topka, nejlepší hudební výběr a za chvilku si taky povíme, komu dneska můžeme popřát k svátku. A že je to nějakých 100 000 oslavenkyň a to rozhodně není málo. Tak na to si počkejte, teď je 8 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
2: Raní to.

0: I s kapelou Sunrise Avenue tady pro vás máme ty nejlepší pondělní nakopáváky, ano, s naší ranní topkou Rádia Hana. To se hned lépe vstává, to se hned lépe pracuje s úsměvem a ten nejlepší hudební výběr pro vás máme za chvilku taky s Michaelem Jacksonem a bude i Dua Lipa. O 8:30 aktuálně počasí a doprava a teď už naši dnešní oslavenci.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je tady pondělí, 17. srpna, svátek má každá Peťa, Peťka, Peťulka, tedy Petra. Mimochodem, nositelky tohoto jména prý chtějí v životě něco dokázat a většinou jsou velmi inteligentní. Narozeniny slaví znalec etikety Ladislav Špaček, režisér Filip Renč, úžasný hollywoodský herec Robert De Niro anebo zpěvačka Belinda Carlisle. A pozor, půl kulatých 85, dneska slaví herečka s nezaměnitelným smíchem a hlasem Uršula Kluková, tak všechno nejlepší.
2: Tenkrát to byla říše, protože já jsem se narodila za války. To byla Neurode, se to jmenovalo, a za druhý světový války teda.
0: A pokud si chcete levně pořídit originální oblečení, tak hurá do sekáče, protože 17. srpen je také Národní den secondhandů.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: vracíme zpátky 80. Michael Jackson, nejlepší hudební výběr. Za 10 minut už bude 8:30. Přejeme dobré ráno.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

I příjemné a letní dnes kolem 25. Doprava. Máme tu taky aktuálně dopravu, silnější provoz v Olomouci, na Kosmonautů a na Holické a máme tu hlášené i policejní hlídky na D1 na

0: Sov ve Svitavách na Průmyslovém, v Zábřehu na Československé armády a kontrolu teď můžeme potkat i v Šumperku na Zábřežské nebo Neuničovské, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno, je 8 hodin a 24 minut. Posíláme Roxety.
2: Rádio Hana.

0: život vždycky není úplně pohoda, ale Miraj to zvládají úplně s přehledem. 8.30, je přesně 8:30, možná jste to taky slyšeli, že celá kapela se nechala ostříhat dohola, aby vyjádřili podporu svému kytaristovi Tomášovi, který momentálně bojuje s vážnou nemocí. Takže Miraj dohola, nahané dál ten nejlepší hudební výběr a teď taky pohled na nebe. Tak schválně, co tam vidí náš rádiový astrolog, jaký bude další srpnový týden?
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe?
3: Tmu, pár vzdálených světýlek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
4: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
2: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
4: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
2: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
4: Zdravím tebe, posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: tohle je nahané, Belinda Carlisle, mimochodem tato zpěvačka dneska slaví narozeniny. 8.38, pondělní hraní Topka pokračuje. My připomínáme, co nás čeká o víkendu, protože zase to bude spousta zábavy a je potřeba se na to nachystat. Gulášfest budeme mít třeba v sobotu 22. v hospodě na Sokoláku v Olomouci Nemilanech. V Kostelci zase už v pátek letní diskotéka s Rádiem Hana na hřišti. Budeme se na vás těšit a pozor, Pádlo v Horce slaví 10 let. O tomto víkendu spousta country muziky a jako hlavní host naprosto legendární Tomáš Linka. Kemp Pádlo v Horce nad Moravou. Dvoudenní party v pátek i v sobotu. Tak se stavte a skvěle se bavte. A my jedeme dál.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

a co v lese? Houby. Co myslíte? Rostou nebo nerostou? Je to aktuální teď v srpnu vyrazit s košíkem? Nazbíráme něco? Povíme si ve zprávách ještě před 9. hodinou. Tak určitě poslouchejte dál. A my si hrajeme ten nejlepší hudební výběr teď už taky s kapelou Keen.

Nahané 90. Nick Cayman a budeme vlastně v tomto trendu tak trochu pokračovat po 9. hodině, kdy nás čeká i 90ková procházka pamětí. Moc se na to těšíme. Budou tady songy a vzpomínky z jednoho konkrétního roku.

0: a budou i Ace of Base. Za okamžik ve zprávách nejvíc informací z našeho regionu, dřív než ostatní. Rádio Hana, teď je 8.56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Právě teď začínají zprávy. Pojďme na to. Nejvyšší dluhy mezi městy v Olomouckém kraji má Olomouc. Ukazují to aktuální data Czech Credit Bureau. Mohou za to miliardové investice. Na konci loňského roku Olomouc vykázala dluh 1 miliarda 610 milionů. Meziročně však dluh klesl o 173 milionů. Ve srážení dluhu se daří Přerovu. Za poslední 4 roky snížil svůj dluh ze 112 milionů do konce loňského roku na 3 miliony 300 tisíc. A Prostějov dokonce nemá dlouhodobě žádné dluhy. Veškeré investice uspokojují ze svých rezerv a rozpočtu. Zadluženost 400 obcí a měst v Olomouckém kraji byla loni nejvyšší v České republice a dosáhla asi 5 miliard korun. Dluhy odpovídaly pětině celkových příjmů samospráv. Pokud by se dluh rozpočítal mezi 631 tisíc obyvatel Olomouckého kraje, šlo by o 7937 korun na osobu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Pokud byste teď chtěli vyrazit na houby, není to úplně dobrý nápad, nerostou. Vleklé sucho zastavilo růst hub na většině míst České republiky. Jak píše ČT, jde o jednu z nejslabších houbařských sezon za desítky let. Mykologové potvrzují, že houby nejdou nalézt ani tam, kde se dřív dařilo.
2: Sport.
4: Svého vítěze má největší cyklistický závod v České republice. Silniční Czech Tour ovládl 20-letý Američan Andrew August. Celkové prvenství stvrdil druhým místem v závěrečné etapě z Kroměříže na Pustevny. Nejlepším českým jezdcem se stal Václav Ježek, který v poslední včerejší etapě dojel 4. a celkově obsadil 7. místo.
2: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled i v pondělí.

0: počasí.
1: Na obloze se pořád něco děje. Minulý týden zatmění slunce a koncem srpna 28. bude částečné zatmění měsíce. Máme se na co těšit. Víme, jak bude. Na Moravě přes den nejčastěji 24 až 27 stupňů. V týdnu taky počítáme s občasným deštěm, což platí i dnes odpoledne a večer. Zítra se trochu ochladí na 22 stupňů a od středy dál už zase bude letních 25. Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci s radarem jsou dneska v Olomouci na několika místech. Rychlost měří na Táboritu, na Sokolovské, Jablonského a na ulici Hejdukova. Policejní hlídky taky na D1 na exitu Hulín Západ anebo Kroměříž Východ. Hlídka je i v Zábřehu na Československé armády u Lidlu, v Postřelmově na Komenského anebo v Šumperku na Uničovské. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

tohle se nám rozhodně nezdá. To je jeden z největších devadesátkových fenoménů tady u nás. Petr Muk a Šalom. Stín katedrál v Procházce pamětí. Radio.

0: Otázka zní, do kterého roku se vlastně dneska vracíme? Procházka paměti, co myslíte?
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Dneska jsou to rozhodně devadesátky a z toho nejlepšího devadesátkového výběru určitě v této hodině budou třeba Fun Factory, Backstreet Boys a nebo teď také Van Halen. Tak si to užívejte v plné parádě. Přejeme všem pohodové pondělí.

Procházce paměti, stejně tak jako v hitparádě ESO, parodie na Maduárko Pitouci. Takže my zdravíme do všech kravínů a budeme dojít a tak pořád dokola.

0: Kid Doid. Tak samozřejmě to není originál Manuár, tohle to jsou Kopitouci. A otázka zní, do kterého roku se dneska vracíme v Procházce pamětí?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz. Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellbent. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Madu Eso, taky vzpomínka na Maduár nebo na parodii na Kopitouce, na song Dojit, Dojit. A dnes je tu s námi i okouzlující iluzionista David Copperfield. Mimochodem, on nechtěl být vždycky kouzelníkem. Za pár minut se dozvíme, čím chtěl vlastně původně David Copperfield být. No a teď už pro vás máme taky Janka Ledeckého nebo Fun Factory, ty nejlepší devadesátky na Hané.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
1: Milujeme devadesátky.

0: ta ho zaujala a tak vlastně začala jeho kouzelnická iluzionistická éra. David Copperfield dneska v Procházce paměti. Co myslíte, do kterého roku se vracíme?
1: Předložíme i důkazy. Potřebuju, aby se sundal boty a postavil se tamhle. Potřebujeme pár náhodných diváků. Vyberuji tak, že mezi ně hodím tuhle ocelovou kouli. Komu to rozbije hlavu, ten nám pomůže.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
3: Italské léto na Hané.
5: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
6: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
7: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
5: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
6: Vyhrála jsem těstoviny.
8: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
5: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
6: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
7: Pojedu do Bergama.
6: Všichni si užijte léto.
5: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
6: Ať je italské léto na Hané.

0: Donahané. Muzika italiana.
1: V galanterii Pivo i Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivo je všechno je.
2: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky.

0: Užij si fakt rizí horský kemping. Doraž na Holbafest na fakt rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
4: Rádio Hana, Procházka pamětí.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.

Love is all around, tak procházce paměti na Hané, dneska také DJ Bobo. A vlastně tohleto bereme i jako pozvánku na jeho letošní velkolepé halové turné, protože DJ Bobo bude, představte si to, v říjnu v Maďarsku, bude na

0: Tady u nás nahane ještě taková pěkná tečka za dnešní 90-kovou procházkou paměti rok 95 a Lightning Seeds a Change, to znamená změna. Teď už se na vás taky chystá, teď už se na vás těší kolegyně Majda, zdravím tě, ahoj, ahoj.
1: I já tebe a všechny posluchače.
0: Tak prosím tě, my máme

0: vlastně taková dovolená v podstatě, ano.
1: Ano.
0: Já jsem ještě někde četla, že můžeš teda jako hlídat majáky, za to se prý taky platí, údajně.
1: To zní taky parádně.
0: No, to zní dobře. Pořád jsme u moře samozřejmě, nebo na té vodě. No a já vzpomínám na svoji první letní brigádu, pořádnou letní brigádu tady u nás na Hané, která trvá do dneška. Tak nějak to začalo v těch 90. A po 10. hodině s kolegyní Majdou.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Taylor Swift. Taky kapela Krištof. A budeme se těšit na slyšenou s nějakým dalším italským megahitem. Třeba už v další hodině. Bude Eros Ramazzotti a k tomu těstoviny. No tak to jsme zvědaví. Teď už zprávy 9.57.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Velký nepořádek můžeme odvést například do sběrného dvora. I přesto se najdou tací, kteří ho jednoduše vyhodí třeba u cesty. V Olomouci přibývá černých skládek. Městská policie zaznamenala za prvních 7 měsíců roku 180 případů nepovoleného skládkování. Loni za toto období řešila 95 černých skládek. Pachatelům hrozí 10 000 pokuty. Zbrojní průmysl v regionu roste. Šternberská zbrojovka Excalibur Army dosáhla loni rekordních výsledků. Jak píše ČTK, tržby firmy, která vyrábí a modernizuje vojenskou techniku, meziročně vzrostly o více než 17 miliard na 83 miliard korun. Rekordní výsledky Excalibur Army stojí na výrobě vlastní techniky, dodávkách munice i průniku do Ameriky. Významnou část tržeb tvořil export na Ukrajinu, kam firma dodala tisícovku pozemní techniky, jako tanky, bojová vozidla pěchoty nebo děla.
5: Save the cheerleader, save the world. Wait, hero. I don't understand.
4: Zachraň roztleskávačku a zachráníš svět. To je hlavní motto slavného seriálu Hrdinové. Bohužel se nenaplnilo. Hollywoodská herečka Hayden Panettiere, která v seriálu stvárnila hlavní roli roztleskávačky Claire Bennett, náhle zemřela. Bylo jí pouhých 630 let. Příčina smrti herečky zatím není známa. Informuje o tom agentura AP.
2: Sport.
4: Zkušeného rozehrávače si udržel basketbalový klub BK Olomoucko. Tým po několika týdenním jednání uzavřel s Američanem Lambem Otrim roční smlouvu. Rozehrávač s kvalitní střelbou z dálky pomohl v minulém ročníku NBL Olomoucku do předkola play-off.
2: Počasí.
0: Pranostika říká, že když nás srpen často nepokropí, mnoho škody nenatropí. Pole a zahrádky už by ale nějaké ty vydatnější srážky ocenili. Víme, jak bude. Tento týden se počítá s občasným deštěm. Místy to budou i bouřky, hlavně ve středu. Jinak noční teploty 12 až 16, přes den by mělo být zhruba 24 až 27. Taky dneska, kdy bude proměnlivá oblačnost a navíc odpoledne a večer může i trochu zapršet.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci na Masaryčce nebo taky na Šternberské. Hlídka je i v Prostějově na Brněnské, u Hřbitova, v Mohelnici na Třebovské a nebo na dálnici D55, když se jede kolem Záhlinic. Tak vám hlavně přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Posloucháte Rádio Hana i na začátku pracovního týdne. Pondělí má sice občas špatnou pověst, ale vědecké výzkumy ukazují, že je to ve skutečnosti náš nejsilnější spojenec. Funguje totiž jako takový týdenní restart. Právě na začátku týdne máme přirozeně největší motivaci pustit se do nových věcí, začít lépe jíst, nebo si prostě udělat pořádek v plánech. A co je nejlepší? Když si nastavíme příjemné tempo hned první den, skvělá energie a dobrá nálada už se s námi povezou až do víkendu. My vám k dnešní den budeme navíc zpříjemňovat naším nejlepším hudebním výběrem. Za chvíli třeba Benzen Boom.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
3: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: Na Rádiu Haná víme, jak si užít předposlední srpnový týden. Pojďme se na to mrknout.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Pořádnou filmovou nadílku pro nás má olomoucké Premier Cinemas. Stále se promítá nejlepší hit léta, Odisa, taky z Brusu nový Spider-Man anebo animák Tajemství křišťálové planety. V Premier Cinemas taky můžeme vidět nové sportovní drama s názvem Bojovník. Nabitý bude i víkend. Kromě říži máme dožínky, čekají nás například dožínkové slavnosti a ozvěny, mlácení obilí, jarmark nebo třeba

0: slaví 10 let. O víkendu se tam proto můžeme těšit na spoustu country muziky a jako hlavní host bude legendární Tomáš Linka. Dvoudenní párty v kempu Pádlo v Horce v pátek a v sobotu. Tak co, kam zajdete vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz Italské léto na Hané.
3: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
3: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
3: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
3: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto na Hané.

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: vyhrává Ed Sheeran. Hrajeme vám k obědu. Na cestu na něj jsme tady i pro ty, co ještě hlad nemají. Pro všechny z vás tady máme zákusek v podobě nejlepšího hudebního výběru. Co vám naservírujeme po 11. hodině? Pojďme se na to mrknout.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Duše z gumy, to bude od Činasky.
2: Mám duše z gumy a boky plechový, jsem jenom dopravní prostředek kolový.
0: Těšíme se taky na víkenda.

0: Gottwaldem. S námi je máte dříve než ostatní v 10 hodin a 57 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Brzy bude stačit na jízdu olomouckou městskou hromadnou dopravou platební karta. Dopravní podnik města Olomouce dnes spustí zkušební provoz terminálů pro nákup jízdenek kartou. Nejprve se objeví v 10 tramvajích a 10 autobusech. Později budou terminály už ve všech vozech městské hromadné dopravy.
1: Přerov aktuálně.
4: Obousměrně průjezdná už je zase Palackého ulice v Přerově. Díky dokončení oprav silnice je tu provoz obnovený už od víkendu. Městská hromadná doprava se na své běžné trasy přes Palackého ulici vrátila ode dneška, informuje o tom web Přerova. Kultura jde k lidem. Státní galerie budou od neděle 6. září až do konce roku každou první neděli v měsíci přístupné zdarma. Ministerstvo kultury tím navazuje na jarní pilotní program otevřených památek. Lidé se zdarma podívají také na státní hrady. V neděli 30. srpna a 27. září otevře Národní památkový ústav bezplatně brány více než stovky hradů a zámků po celé České republice.
2: Sport.
4: A sledujeme tenisty z našeho regionu na turnaji světového okruhu v Cincinnati. Odehrají třetí kolo podniku. Jakub Menšík z prostějovského klubu vyzve na betonovém kurtu po 20. hodině Australana Hidžikatu. A Jiří Lehečka hraje po 9:30 s Francouzem Fisem. Hvězda přerovského klubu Linda Nosková má na programu po 20. hodině zápas s Dánkou Tausonovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme oblačno, postupně by nám měly přijít přehánky nebo deště. Lokálně předpovídají odborníci taky bouřky, které mohou být i silné. Ojediněle nám během nich mohou padat kroupy a vítr se v nárazech může zvednout až na 65 km za hodinu. Obecně ale pro dnešek meteorologové slibují přibližně 2 až 15 mm srážek. Nejvyšší teploty nám nepřekročí 29 stupňů. To znamená, že máme přibližně stejné teplotní maximum, jako je dnes ve Francii, Chorvatsku nebo třeba Turecku. Jak se jezdí tady? V Olomouci vyšetřujeme bouračku dvou osobáků v ulici Zolova. Je tady neprůjezdný jeden pruh, projíždí se tu kivadlově. Bouračku a kivadlový provoz máme taky na cestě mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem. Na místě je policie. Policijní hlídky nám hlásíte taky na D46 na exitu Brodek u Prostějova, v Napajedlech v ulici Nádražní, stojí taky ve Velké Bystřici v ulici Na Boudě a v Hranicích v ulici Bělotínská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Hana, máme 17. srpna, což znamená, že si připomínáme Národní den ocenění černých koček. Tyhle šelmy sice v historii neměly nejlepší pověst, ale dneska je všechno jinak. Mladší generace z nich dokonce udělala populární osobnostní typ, když o někom na sítích řekneme, že má Black Cat Energy, neboli energii černé kočky, znamená to, že jde o introvertního, tak trochu tajemného člověka, který působí odtažitě, ale jakmile si ho získáte, je naprosto věrný a skvělý parťák. Ať už tedy doma jednu zvířecí černou kočku hýčkáte, nebo máte vedle sebe takového lidského parťáka, dnešek je důvod k oslavám. A na našem rádiu vám k tomu zahrajeme pořádné pecky. Už za chvíli třeba No Name.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
13: Rádio Hana.
14: Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Hana. Letních teplot jsme si teď opravdu užili, už by to ale možná chtělo i nějaký ten deštík. Taková malá ochutnávka nám spadla už včera, dneska se na přehánky nebo deště můžeme taky těšit. To ale pro všechny z nás, kteří sedí za volantem, může znamenat potřebu mnohem větší opatrnosti. Proč? To si řekneme už za chvíli. Po letním servisu taky slza nebo třeba Linkin Park. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem oplatí,

0: řekne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Miley Cyrus nám dospívala song Midnight Sky neboli Půlnoční obloha. Na Rádiu Haná můžeme ještě dodat, že dnes můžeme na obloze, a to i té půlnoční, sledovat třeba dominantní letní oblohy souhvězdí Labuť, souhvězdí Lera a Orel. Do noci je ještě daleko, tak nás posloucháte z práce, z dovolené, z auta nebo třeba z pohodlí domova. Hrajeme vám parádní hity, které si vás získají.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Když nemůžeš, tak přidej, to zpíváme.

0: Máme vám zprávy, je 11 hodin a 55 minut.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací.
2: Olomouc aktuálně.
3: Ať si připomeneme, jak důležití jsou hasiči. V úterý se v Olomouci koná Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce na Horním náměstí připomene náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Bude tu celodenní atraktivní program s hasiči.
2: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Sucho v regionu tlačí radnice k zákazu odebírání povrchové vody. Nově platí na Přerovsku. Omezení se tu týká Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Zákaz platí až do konce září.
4: Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně pod dlouhodobým průměrem a pohybují se na úrovni hydrologického sucha. U některých drobných toků je vody tak málo, že se místy drží pouze v tůních a terénních prohlubních. Další odběry by mohly situaci ještě zhoršit.
3: Vysvětluje za město Přerov mluvčí Lenka Chalupová. Připomeneme, že zákaz odběru povrchové vody toků kvůli suchu vyhlásili také Uničov a Litovel. V Uničově se omezení týká Oskavy a Oslavy. V Litovli platí zákaz pro všechny povrchové vody do odvolání. Sucho trápí i Olomoucko a Šternbersko. Zde zákazy odběru platí už od července. V Olomouci lidé nesmějí zalévat či napouštět bazény z Bystřice nebo z Trusovického a Dolanského potoka. Drobné toky v regionu jsou nyní zcela na suchu.
1: Sport.
3: Světová fotbalová hvězda naznačila konec kariéry. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl v rozhovoru pro časopis Vogue, že má před sebou asi poslední sezónu. 41-letý kapitán portugalské reprezentace, který od roku 2023 hraje v Saudské Arábii za Al-Nassr, oznámil, že chce zanechat velký odkaz a v budoucnu cestovat a hrát padel.
1: Počasí.
0: Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. Myslím, že se shodneme na tom, že srpen tedy v minulém týdnu opravdu pekl a tahle pronostika nám prostě letos nevyšla. Zdá se ale, že si od třicítek teď chvíli odpočineme. Víme, jak bude. Dnešek hlásí teplotní maxima na 25 až 29 stupních, na horách je trochu chladněji, tam máme 18 až 22. Úterý bude chladnější, rtuť teploměru by měla vylézt maximálně k 23. Středa slibuje nejvyšší denní teploty mezi 25 a 29. 30 stupňů bychom podle meteorologů ale mohli naměřit opět ve čtvrtek.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí jezdíme bez nehod. Pozor si dáme akorát na odstavené auto na Krajnici na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Havárii osobáku řešíme v Horní Moštěnici v ulici Nádražní. Probíhá tady vyšetřování nehody. Hlásíte nám taky, kde policie pomáhá a chrání. Číhají na D1 na exitu Říkovice, na D48 na exitu Bělotín. Předpisově jezdíme raději v Dubu nad Moravou v ulici Tršova, ve Zlíně v ulici Nábřeží. Na pokutu si dáme pozor i v Otrokovicích v ulici Zlínská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
6: I guess you never know. Someone you think you know.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: buongiorno všem gurmánům u Rádia Hana.
1: Italské léto na Hané.
0: Blíží se poledne, žaludky už si říkají o nějaký dobrý oběd a nás chytla obrovská chuť na pořádné těstoviny. Pojďte se o ně zahrát v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou semplice, tedy jednoduchá italsky. Jakmile ve vysílání vybalí svou pecku legendární Eros Ramazzotti, okamžitě bereme telefon a kdo si jako první dovolá k nám do studia na číslo 585-225-588, vyhrává balík skvělých těstovin. A pozor, to není všechno. Všichni výherci jdou do hry o fantastický prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí skočit na radiohana.cz a zaregistrovat se tam na zveřejněném odkazu. Tak kdo bude mít dneska štěstí, volejte, volejte, držíme palce.
1: Italské megahity, káva, těstoviny,

Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy se nelepí, skvěle drží tvar a vyrábí se u nás ve Třech dvorech u Litovle. Širokou nabídku tvarů najdete na adriana.cz. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravaziocafe.cz, vyzvednout kód a jste

0: Hané.
1: Na rádiu Hané dohrála naše italská pecka Eros Ramazzotti. My soutěžíme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese balík těstovin a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistruje na našem webu radiohana.cz. Dobrý den, tak dopak dneska může slavit a vlastně pěkně po italsku.
2: Dobrý den, tady Zuzka.
1: Zuzko, odkud k nám voláte?
2: Zábře.
1: Vy jste vyhrála balíček těstovin a mě by zajímalo, co bude to první, co se z nich vlastně uvaříte?
2: No, určitě špagety. Mám doma tři dcery a oni mají moc rádi, takže budou špagety.
1: A budou jako takové ty boloňské, klasické, nebo plánujete něco jako speciálnějšího?
2: Asi carbonara.
1: A děláte takové ty opravdu jako italské, bez té smetany, jenom s tím vajíčkem rošlehaným?
2: Ano.
1: No tak to musí být paráda. Tak to myslím, že bude mít celá rodina opravdu radost, že se vám podařilo si dneska ty těstoviny vyvolat. Já se zeptám, už jste byla v Itálii?
2: Ne, vůbec ne. Itálie ne.
1: A chtěla byste?
2: No,
1: se podaří, já něco vyhraju. No, vidíte, já jsem vám zrovna chtěla říct, že teď vlastně máte tu šanci, že když se zaregistrujete, můžete o ten pobyt v italském městě Bergamo soutěžit a potom už půjde o trochu toho štěstí. Dozvíme se výsledky na konci prázdnin, to znamená 1. září. Já vám moc gratuluju, ty těstoviny jsou ale vaše, ty už vám nikdo nevezme.
2: Děkuji moc.
1: Přeju vám dobrou chuť a mějte se krásně.
2: Taky nashledanou.
1: Nashledanou.
3: Síry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
4: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané.

0: A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravaziocafe.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
4: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
4: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
3: Tak jdeme!
4: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma. Šantovka.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
10: Tohle je Rádio Hana.

0: s vámi je Rádio Hana i 17. srpna. Zrovna tohle datum je pro nás, pro rádia, docela důležité. CDčka, ze kterých jsme tady v 90. hráli všechny písničky, slaví dnes přesně 44 let. První CDčko vyšlo v roce 1982 a bylo to album The Visitors od populární švédské skupiny ABBA. Tehdy to byla pecka, teď už málo kdo z nás má kde CDčko přehrát. Jaké další příběhy přináší dnešní datum, to už si povíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je tady pondělí, 17. srpna, svátek má každá Peťa, Peťka, Peťulka, tedy Petra. Mimochodem, nositelky tohoto jména prý chtějí v životě něco dokázat a většinou jsou velmi inteligentní. Narozeniny slaví znalec etikety Ladislav Špaček, režisér Filip Renč, úžasný hollywoodský herec Robert De Niro anebo zpěvačka Belinda Carlisle. A pozor, půl kulatých 85, dneska slaví herečka s nezaměnitelným smíchem a hlasem Uršula Kluková, tak všechno nejlepší.
3: Tenkrát to byla říše, protože já jsem se narodila za války. To byla Neurode, se to jmenovalo, a za druhý světový války.
2: A pokud si chcete levně pořídit originální oblečení, tak hurá do sekáče, protože 17. srpen je také Národní den secondhandů.
1: Rádio Hana, kalendárium. Rádio Hana.
4: Rádio pro Olomouc a střední Moravu.

0: Protože to nevzdám, písnička spojená s Olgou Lounovou, Martou Kubišovou, Richardem Krajčo nebo třeba Bárou Basikovou. I takové pecky vám hrajeme na Rádiu Haná. Jako před každou celou hodinou pro vás právě teď máme připravené naše zprávy. Po zprávách už pro vás budeme mít další nálož nejlepšího hudebního výběru.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Půlnoční hřích, o tom nám zaspívá Krištof.

0: uvidíme, jestli si zahrajeme o parádní gastrocenu už v další hodince. Teď už je slibované zprávy počasí a doprava je 12 hodin a 55 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Vojenská hudba zazní Olomoucí. Na Horním náměstí se od 27. do 29. srpna uskuteční Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce uvidíme vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Prostějovsko aktuálně.
0: Plameny šlehaly do noci v Bedihošti na Prostějovsku. Tři jednotky hasičů tu zasahovaly v noci na dnešek u požáru stohu slámy. Příčina vzniku požáru je zatím v šetření. Předběžná škoda byla odhadnutá na 400 tisíc korun.
1: Svitavsko aktuálně.
0: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku se rozšíří. Získala souhlasný posudek ohledně životního prostředí a její kapacita se zvýší asi o 67 tisíc kubíků na skoro 200 tisíc kubíků.
2: I tak skládka zůstává ve stávajícím prostoru, nedochází k prostorovému rozšíření skládky. Ta kapacita vlastně vzniká změnou konfigurace terénu ve stávajícím tělese.
0: Říká pro ČTK starosta města Bystré u Poličky na Svitavsku Jana Neudert. Skládka tu bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Na skládku se ukládají odpady jako směsný a tříděný odpad a další odpad, který není nebezpečný. Současná kapacita skládky je již téměř vyčerpaná.
3: Sport.
0: Postup do třetího kola turnaje WTA v Cincinnati v noci na dnešek zvládla tenistka Katka Siniaková. Na betonu vyzvala v duelu o postup Španělku Bouzasovou a zvítězila 2-1 na sety.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme oblačno, postupně by nám měly přijít přehánky nebo deště. Lokálně předpovídají odborníci taky bouřky, které mohou být i silné. Ojediněle nám během

teploty nám nepřekročí 29 stupňů. To znamená, že máme přibližně stejné teplotní maximum, jako je dnes ve Francii, Chorvatsku nebo třeba Turecku.

0: hlavice. Vyšetřování nehody pak probíhá v Kroměříži v ulici Nitranská. Srazila se tu dodávka s osobákem, na místě je policie. A policejní hlídky hlídejí taky v Napajedlech v ulici Nádražní, na D1 na exitu Přerov a taky na cestě mezi Valašským Meziříčím a Zašovou u motoristu u Pelikána. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: 15-letí puberťáci, ale k oltáři se propracovali až po neuvěřitelných 67 letech. Svatbu tak vystrojili až v 82 a dodnes drží světový rekord za nejdelší zasnoubení v historii. My doufáme, že vám to dneska uteče rychleji než tomuhle páru. Pro zkrácení pracovní doby posíláme nejlepší hudební výběr.
1: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát odpovědně.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
7: Včera ráno přišlo.

0: Jazz Club Olomouc.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Na Rádiu Hana jedeme naplno, a to i v pondělí. Na začátku týdne si pravidelně zveme do studia našeho rádiového astrologa, který nám prozradí, co nám předpovídají hvězdy. A jinak tomu nebude ani dnes. Tak jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe? Tmu, pár vzdálených světýlek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
2: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
3: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
2: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
3: Zdravím tebe, posluchače.

0: FM, to nejlepší z Rádia Haná.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
5: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
11: Radio Hana.

0: posloucháte Rádio Hana. Před druhou hodinou se možná spoustu z vás dá odpolední kávu a pokud si ji zrovna plánujete zalít, vemte si k našemu vysílání, hoďte si nohy nahoru a užívejte si náš nejlepší hudební výběr. Vypít si budete moci s kolegyní Leou, která už je ve studiu a provede vás dnešním odpolednem. Ahoj Leuško.
1: Ahoj Magdi.
0: Leuško, my jsme se tady s Martinou, když jsme si přidávali mikrofon, bavili o letních brigádách snů a mně to vlastně přijde jako skvělá otázka a taky posílám dál a ptám se, co je tvoje letní brigáda snů?
1: Tak asi někde v mrazírnách. Pěkně někde u mrazáků. Víš, jak jsou takový ty práce, jak tam dělají s těma mraženýma potravinama. Tak to by se mi asi líbilo zrovna dneska, protože tam je zase hrozné dusno a přesně, ty jsi mi říkala teď, že vlastně dneska už takové jako teplo být nemá, ale asi před těma bouřkama je tam zase hrozně, děsivě, strašně. Prostě někam bych se zavřela do mrazáku, tam bych byla spokojená.
0: To ti právě chci říct, že se nám vyloženě jako blízká nejlepší časy, že možná budou i bouřky odpoledne, mohlo by sprchnout a zítra by snad mělo být kolem 25 stupňů, takže možná nás čeká trošku lepší počasí.
1: Tak se máme na co těšit a rozhodně se můžete těšit i na odpoledne se mnou.
0: Je to tak, s Leuškou už za chvíli ten nejlepší hudební

S Louškou to rozjedeme taky s Rolling Stones. A můžeme se těšit i na italské léto na Hané. Soutěž

0: Právě teď začínají zprávy. Pojďme na to. Nejvyšší dluhy mezi městy v Olomouckém kraji má Olomouc. Ukazují to aktuální data Czech Credit Bureau. Mohou za to miliardové investice. Na konci loňského roku Olomouc vykázala dluh 1 miliarda 610 milionů. Meziročně však dluh klesl o 173 milionů. Ve srážení dluhu se daří Přerovu. Za poslední 4 roky snížil svůj dluh ze 112 milionů do konce loňského roku na 3 miliony 300 tisíc. A Prostějov dokonce nemá dlouhodobě žádné dluhy. Veškeré investice uspokojují ze svých rezerv a rozpočtu. Zadluženost 400 obcí a měst v Olomouckém kraji byla loni nejvyšší v České republice a dosáhla asi 5 miliard korun. Dluhy odpovídaly pětině celkových příjmů samospráv. Pokud by se dluh rozpočítal mezi 631 tisíc obyvatel Olomouckého kraje, šlo by o 7937 korun na osobu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Pokud byste teď chtěli vyrazit na houby, není to úplně dobrý nápad, nerostou. Vleklé sucho zastavilo růst hub na většině míst České republiky. Jak píše ČT, jde o jednu z nejslabších houbařských sezon za desítky let. Mykologové potvrzují, že houby nejdou nalézt ani tam, kde se dřív dařilo.
2: Sport.
0: Zkušeného rozehrávače si udržel basketbalový klub BK Olomoucko. Tým po několikatýdenním jednání uzavřel s Američanem Lambem Otrym roční smlouvu. Rozehrávač s kvalitní střelbou z dálky pomohl v minulém ročníku NBL Olomoucku do předkola play-off.
2: Počasí.

0: zapršet. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Deště pak začnou ustávat později večer. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 5 minut. To znamená, že dnes máme necelých 14,5 hodiny slunečního světla. Noční teploty nám mohou klesnout až k 10 stupňům, tak dnes to okno otevřeme spíše asi jen na větračku.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projedeme bez komplikací, bouračku dvou osobáků, ale řešíme v Kroměříži na Rýgrově náměstí. Auta na silnici překáží, s opatrností se tudy ale dá projet. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou ve Velké Bystřici v ulici Na Boudě, na D1 na exitu Říkovice, stojí taky na D55 na exitu Na Pajedla a potkat je můžeme v Olomouci v ulici Brněnská nebo ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: Je 17. srpna a jestli máte pocit, že léto nějak podezřelé rychle utíká, tak bohužel máte pravdu. Druhá polovina srpna už je tady, ale není potřeba smutnit. Právě naopak, pojďme vytřískat z toho léta maximum. Večer se sice pomalu začíná stmívat dřív, ale pořád máme dost světla na posezení venku v procházku a nebo třeba spontánní výlet po práci. Tak si ten dnešek ještě nenechte utéct mezi prsty, my vám k tomu pošleme ten nejlepší hudební výběr. Už za chvíli třeba Sandra, Zara Larsson a nebo Rolling Stones.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
7: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
6: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
7: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
6: Tak jdeme!
7: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Tady je Rádio Hana.

0: nejlepší hudební výběr i v pondělí odpoledne. Bude pokračovat samozřejmě dál, dáme si Clean Bandit, zaspívá nám taky Miley Cyrus. A ještě než se vrhneme na zprávy, počasí a dopravu, tak pro vás máme i přehled o toho, o čem se píše.
1: O čem se píše?
0: S námi máte přehled, s námi jste vždycky v obraze. Loni desetileté minimum, letos růst o 38%. V Olomouckém kraji přibývají nové stavby. Kde se staví nejvíce bytů, píše Olomoucký rej. Festival vojenských hudeb opět rozezní Olomouc. Představí se orchestry z pěti zemí. Chystá se i doprovodný program. Podrobnosti píše Olomouc.cz. A už čtyřikrát uspělo město Jeseník v celostátní soutěži Obec přátelská rodině a seniorům. Na realizaci svého letošního projektu tak získá podporu Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 682 tisíc korun. Co se všechno chystá, píše Jesenický rej. A my jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

0: Sebastiana, vaše Rádio Haná, kde si moc rádi hrajeme naši domácí českou muziku a rozhodně v tom budeme pokračovat i po 15. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme si očko All

0: i trocha té Itálie. Sere mere! Ty sere! A teď už si pojďme společně mrknout do Olomouce. Tady řádí policejní hlídky. Radio Haná je 14.56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Řidiči v Olomouci, nezapomeňte, že i o prázdninách strážníci hlídají v ulicích města dodržování povolené rychlosti. Městská policie hlásí, že dnes se strážníci stojí s radarem na ulicích Táboritů, Sokolovská, Jablonského a Hejdukova.
1: Přerov aktuálně.
0: Obousměrně průjezdná už je zase Palackého ulice v Přerově. Díky dokončení oprav silnice je tu provoz obnovený už od víkendu. Městská hromadná doprava se na své běžné trasy přes Palackého ulici vrátila ode dneška, informuje o tom web Přerova. Kultura jde k lidem. Státní galerie budou od neděle 6. září až do konce roku každou první neděli v měsíci přístupné zdarma. Ministerstvo kultury tím navazuje na jarní pilotní program otevřených památek. Lidé se zdarma podívají také na státní hrady. V neděli 30. srpna a 27. září otevře Národní památkový ústav bezplatně brány více než stovky hradů a zámků po celé České republice.
1: Sport.
0: A sledujeme tenisty z našeho regionu na turnaji světového okruhu v Cincinnati. Odehrají třetí kolo podniku. Jakub Menšík z prostějovského klubu vyzve na betonovém kurtu po 20. hodině Australa na Hidžikatu. A Jiří Lehečka hraje po 9:30 s Francouzem Fisem. Hvězda přerovského klubu Linda Nosková má na programu po 20. hodině zápas s Dánkou Tausonovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Počasí.
2: Dnešní odpoledne začne ještě slunečně, ale od západu bude rychle přibývat oblačnosti a postupně dorazí přehánky, déšť a místy i velmi silné bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. V nejsilnějších bouřkách mohou nárazy větru dosáhnout až 90 km v hodině a objevit se mohou také kroupy. Úterý už bude výrazně chladnější, převážně oblačné a hlavně na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Teploty se dostanou jen na 19 až 23 stupňů. Ve středu se oteplí až na 28. A co v noci? Dnešní noc bude po bouřlivém odpolední výrazně klidnější. Vítr bude během noci slábnout a rozptylové podmínky zůstanou dobré. Olomouci, počítejte se zdržením na ulici Milana Ticháka a nebo taky na Holické. Všude počítejte s kolonou do 6 minut. V Prostějově si dejte pozor na nehodu, tady jsou v sobě dvě auta v ulici Vrahovická a na D1 na vás číhá policejní hlídka, a to na trase Říkovice-Vyškov na exitu Říkovice.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Posloucháte Rádio Hana.

Robbie Williams za Radio Hana, se kterým doufám nezýváte. Věděli jste, že zívání není jen známka únavy. Zíváme třeba i při nudě, stresu nebo ve chvíli, kdy se potřebujeme lépe soustředit. A co je ještě zajímavější, zívnutí je nakažlivé, takže pokud jste právě teď zívli, je dost možné, že jsem vás k tomu přiměla právě já. Co vás ale rozhodně probudí, je ten nejlepší hudební výběr. Jimmy Cliff, JP Cooper i R.E.M. dáme už za malou chvíli, tak držte vlny.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
2: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
3: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
2: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Hana úplně nejdéle.
4: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
2: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
4: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
9: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
8: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
9: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
8: Tak jdeme!
9: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
10: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Radio Hana.

premiéra. Zároveň chodíme i na ty nejlepší akce v našem regionu. Pořádnou filmovou nadílku má pro nás olomoucké Premier Cinemas. Stále se promítá největší hit léta Odyssea, taky z Brusu nový Spider-Man nebo animák Tajemství křišťálové planety. V Premier Cinemas taky můžeme vidět nové sportovní drama Bojovník. A co bude o víkendu? Například Dožínky v Kroměříži v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě. Guláš Fest budeme mít v sobotu v hospodě na Sokoláku v Nemilanech. Kromě top gulášů budou i atrakce pro děti a večerní diskotéka. A pozor, Pádlo v Horce slaví 10 let. O víkendu nás čeká spousta country muziky a jako hlavní host legendární Tomáš Linka. A nás na Rádiu Hana čeká The Dream, Ale Farben anebo 21 Pilots.

0: www.radiozabava.cz.
1: Rádio Hana, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
2: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
2: poslouchejte, užívejte.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
4: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
5: Divadelní představení Natěrač v podání Moravského divadla. Zámecký park v Tovačově 20. srpna od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na zámku v Tovačově nebo na pokladně městského úřadu Tovačov. Nenechte si ujít open air představení Natěrač v Tovačově na zámku.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Vojenská hudba zazní Olomoucí. Na Horním náměstí se od 27. do 29. srpna uskuteční Mezinárodní festival vojenských hudeb. Na tradiční přehlídce uvidíme vojenské orchestry z Česka, Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska.
1: Prostějovsko aktuálně.
0: Plameny šlehaly do noci v Bedihošti na Prostějovsku. Tři jednotky hasičů tu zasahovaly v noci na dnešek u požáru stohu slámy. Příčina vzniku požáru je zatím v šetření. Předběžná škoda byla odhadnutá na 400 tisíc korun.
1: Svitavsko aktuálně.
0: Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku se rozšíří. Získala souhlasný posudek ohledně životního prostředí a její kapacita se zvýší asi o 67 tisíc kubíků na skoro 200 tisíc kubíků.
2: I tak skládka zůstává ve stávajícím prostoru, nedochází k prostorovému rozšíření skládky. Ta kapacita vlastně vzniká změnou konfigurace terénu ve stávajícím tělese.
0: Říká pro ČTK starosta města Bystré u Poličky na Svitavsku Jana Neudert. Skládka tu bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Na skládku se ukládají odpady jako směsný a tříděný odpad a další odpad, který není nebezpečný. Současná kapacita skládky je již téměř vyčerpaná.
3: Sport.
0: Postup do třetího kola turnaje WTA v Cincinnati v noci na dnešek zvládla tenistka Katka Siniaková. Na betonu vyzvala v duelu o postup Španělku Bouzasovou a zvítězila 2-1 na sety.
3: Počasí.
4: Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přeháňky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
4: V Olomouci počítejte aktuálně se zdržením na Velkomoravské postáci, můžeme také na Šibeníku anebo na Hodolanské. Všude si postojíme ale do 10 minut. Na nehodu aktuálně pozor v Bruntále v ulici Rýmařovská a bouralo se také mezi obcemi Rájec, Střebí a Spešov. Policejní hlídka je stále na D-nížce, na trase Vyškov-Říkovice na exitu Hulín západ, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební

0: Donna Hummer.
1: Krásné pondělní odpoledne na rádiu Hana, kde pokračuje naše italské léto. Tentokrát s vynikajícím sírem. Ten někomu přinese náš další italský song a teď se přesuneme do roku 2003, kdy celou Evropu ovládl mladík jménem Tiziano Ferro s temnou popovou baladou Serenere, což neznamená nic nevhodného. V překladu jsou to černé večery. Tiziano měl v té době takový úspěch, že v Itálii nestíhali lisovat jeho desky. Tak já ale doufám, že vy zavolat stihnete.
0: Italské megahity, kávy, těstoviny, sýry

0: Tiziano Ferro a song Serenere. Skladba vedla hit parády v Itálii, Německu i Švýcarsku. Je to intenzivní zážitek pro vaše uši a rozhodně intenzivní zážitek i pro naši Lenku, která se nám dovolala úplně jako první. Tak zdravíme. Ahoj, Leni.
1: Ahoj.
0: Odkud nám voláš právě teď?
1: Teď momentálně z Prostějova.
0: A jak máte v Prostějově? Prozraď nám. Nám se tady v Olomouci už zatahuje, už se zvedá vítr. Je to stejné i u vás v Prostějově?
1: Zatahujeme pod mrazem a zkusáme, že každou chvilku spadne nějaká kapka.
0: Mm-hmm. Každou chvilku to přijde, že?
1: No mohlo by, je
0: Co máš v plánu na dnešní bouřivé odpoledne nebo večer?
1: Tak teď na nákupy a pak asi televize a trošku odpočinku.
0: Tak tomu se vlastně ideálně hodí ten náš sýr, který si právě teď vyhrála, co?
1: No určitě.
0: To je úplně ideální kombinace. Hlavně ale s sýrem to nekončí. Zařazuješ se také do slosování o 3denní pobyt pro dva přímo do italského Bergama, Leni. Tak co ty na to?
1: No to by bylo úplně úžasné, protože jsem nebyla v Itálii víc jak 10 let.
0: Víc jak 10 let, no tak to já si myslím, že je nejvyšší čas to zopakovat. Budeme držet palečky, ať to vyjde, Leni. Ještě jednou velká gratulace.
1: Děkuji a mějte si krásně.
0: Ty se měj taky krásně a vy ostatní nezoufejte. Italské léto na Rádio Hana samozřejmě pokračuje.
2: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o 3denní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravaziocafe.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD.

0: Delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Tady je Rádio Hanna.

0: Jennifer Rush, to je vzpomínka na osmdesátky. Krásné odpoledne na rádiu Hana. Pokračujeme dál. Možná jsme vás zastihli právě na cestě z práce domů, tak k vám mám, tak vám tomu pošleme Toma Gregoryho nebo taky Xindla X. Tak hlavně šťastnou cestu a opatrně, bouřky už se přihnaly možná i u vás. A takový první letní déšť po dlouhé době není žádná sranda.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Slunce, vedro a najednou nás v autě překvapí průtrž mračen. Při letních bouřkách pozor na fenomén takzvaného prvního deště. Když začne pršet po dlouhém suchu, kapky se smíchají s prachem, pylem a kapajícími oleji na silnici. Vytvoří téměř neviditelnou, ale neuvěřitelně klouzavou vrstvu, která připomíná ledovku. Než se silnice pořádným slejvákem opláchne, trvá to zhruba 10 až 15 minut. Během téhle doby raději zvolněte a dodržujte odstup od auta před sebou. Váš podvozek i brzdy vám poděkují.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana. Rádio Hana.
1: Přejeme odpočinek.

ale my jsme v tom nejlepším čase. Máme za 4 minuty celou a to znamená, že pro vás máme nachystané ty nejlepší zprávy. Mrkneme, které město v Olomouckém kraji má nejvyšší dluhy.

0: možná i další italská pecka Umberto Tozzi. Radio Hana je 16:56. Díky, že jste s námi.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Právě teď začínají zprávy. Pojďme na to. Nejvyšší dluhy mezi městy v Olomouckém kraji má Olomouc. Ukazují to aktuální data Czech Credit Bureau. Mohou za to miliardové investice. Na konci loňského roku Olomouc vykázala dluh 1 miliarda 610 milionů. Meziročně však dluh klesl o 173 milionů. Ve srážení dluhu se daří Přerovu. Za poslední 4 roky snížil svůj dluh ze 112 milionů do konce loňského roku na 3 miliony 300 tisíc. A Prostějov dokonce nemá dlouhodobě žádné dluhy. Veškeré investice uspokojuje ze svých rezerv a rozpočtu. Zadluženost 400 obcí a měst v Olomouckém kraji byla loni nejvyšší v České republice a dosáhla asi 5 miliard korun. Dluhy odpovídaly pětině celkových příjmů samospráv. Pokud by se dluh rozpočítal mezi 631 tisíc obyvatel Olomouckého kraje, šlo by o 7 937 korun na osobu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Pokud byste teď chtěli vyrazit na houby, není to úplně dobrý nápad, nerostou. Vleklé sucho zastavilo růst hub na většině míst České republiky. Jak píše ČT, jde o jednu z nejslabších houbařských sezon za desítky let. Mykologové potvrzují, že houby nejdou nalézt ani tam, kde se dřív dařilo.
2: Sport.
4: Zkušeného rozehrávače si udržel basketbalový klub BK Olomoucko. Tým po několikatýdenním jednání uzavřel s Američanem Lambem Otrym roční smlouvu. Rozehrávač s kvalitní střelbou z dálky pomohl v minulém ročníku NBL Olomoucku do předkola play-off.

0: počasí.
1: Na Hanou se aktuálně přihnaly přeháňky, déšť a lokální bouřky, které mohou být i velmi silné. Hrozí přívalový déšť, kroupy a nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Tak hlavně opatrně. V úterý se výrazně ochladí, čekáme většinou oblačno a místy přeháňky, hlavně na Jesenicku. Nejvýše naměříme 19 až 23 stupňů Celsia. Ve středu už teploty opět vystoupí na 28 stupňů, ale místy se stále mohou objevit přeháňky nebo déšť.
0: Doprava.
1: Venku se nám rozbouřilo a bohužel nám stoupla i nehodovost, takže buďte na cestách mimořádně opatrní. Nehody nám aktuálně hlásíte z Bruntálu, také na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Mladeč. Bouralo se také na Blanensku mezi obcemi Blansko a Šibrov Kateřina. Pozor si musíme dát také mezi Rájcem Jestřebí a obcí Spešov. Nehodu nám hlásíte také mezi obcemi Květná a Vendolí, kousek od Svitav. A pozor si musíme dát také kousek od obce Opatovec. V Olomouci je ale doprava překvapivě poklidná, tak jen tak dál.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: kapela Lucie a vaše rádio Hana. Užíváme si pohodové odpoledne, i když se nám teď prohnaly bouřky a deště, tak doufám, že na sebe hlavně dáváte pozor. Ale buďme rádi, že trošku zaprší, protože letos je vody v některých českých nádržích opravdu málo. Dnes se dokonce kvůli velmi nízké hladině museli na Orlíku odvážet lodě z vody. Takže jestli jste dneska někde u vody, možná si ji budete vážit o něco víc, až se ty přeháňky přeženou. My si dáme Evu Max, dáme si taky Dua Lipu a nebo za chvíli bude i speciální vstup o tom, co dneska slavíme. Tak držte vlny.
1: Jupí, prázdniny ještě nekončí. Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
2: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
1: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
2: Tak jdeme.
1: Šantovka Family Day 29. srpna.

0: 6. srpna a to znamená, že máme za sebou už většinu prázdnin. Samozřejmě, ale pokračujeme dál, čeká nás Mandraže, také třeba Imagine Dragons, Sabrina Carpenter, ale teď už kolegyně Martina Kvítko-Procházková, která nám prozradí, co dneska slavíme.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je tady pondělí, 17. srpna, svátek má každá Peťa, Peťka, Peťulka, tedy Petra. Mimochodem, nositelky tohoto jména prý chtějí v životě něco dokázat a většinou jsou velmi inteligentní. Narozeniny slaví znalec etikety Ladislav Špaček, režisér Filip Renč, úžasný hollywoodský herec Robert De Niro anebo zpěvačka Belinda Carlisle. A pozor, půlkulatých 85, dneska slaví herečka s nezaměnitelným smíchem a hlasem Uršula Kluková, tak všechno nejlepší.
3: Tenkrát to byla říše, protože já jsem se narodila za války. To byla Neurode, se to jmenovalo, a za druhý světový války.
2: A pokud si chcete levně pořídit originální oblečení, tak hurá do sekáče, protože 17. srpen je také Národní den secondhandů.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
5: Dobrý den.
6: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Rádio Haná. Nejlepší

Sabrina Carpenter a její espresso, tak možná si s námi ještě jedno odpolední kávečku dáváte. Přejeme vám krásné odpoledne. My už chystáme zprávy, v nich mrkneme na požár v Bělkovicích na Olomoucku a také na aktuální sucho na Olomoucku. Zjistili jsme, kde nemůžeme odebírat povrchovou vodu. Hit za hit.

0: Kupecku. Rádio Haná je 17:56.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Neseme další várku informací. V Bělkovicích-Lašťanech na Olomoucku bojovali hasiči s požárem, který nebezpečně ohrozil rodinný dům. Způsobená škoda bude opravdu vysoká, podle prvních odhadů totiž přesáhne 1 milion korun.
2: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Sucho v regionu tlačí radnice k zákazu odebírání povrchové vody. Nově platí na Přerovsku. Omezení se tu týká Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského Náhonu, Olešnice a Morávky. Zákaz platí až do konce září.
4: Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně pod dlouhodobým průměrem a pohybují se na úrovni hydrologického sucha. U některých drobných toků je vody tak málo, že se místy drží pouze v tůních a terénních prohlubních. Další odběry by mohly situaci ještě zhoršit.
3: Vysvětluje za město Přerov mluvčí Lenka Chalupová. Připomeneme, že zákaz odběru povrchové vody stoků kvůli suchu vyhlásili také Uničov a Litovel. V Uničově se omezení týká Oskavy a Oslavy. V Litovli platí zákaz pro všechny povrchové vody do odvolání. Sucho trápí i Olomoucko a Šternbersko. Zde zákazy odběru platí už od července. V Olomouci lidé nesmějí zalévat či napouštět bazény z Bystřice nebo z Trusovického a Dolanského potoka. Drobné toky v regionu jsou nyní zcela na suchu.
1: Sport.
3: Světová fotbalová hvězda naznačila konec kariéry. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl v rozhovoru pro časopis Vogue, že má před sebou asi poslední sezónu. 41-letý kapitán portugalské reprezentace, který od roku 2023 hraje v Saúdské Arábii za Al-Nassr, oznámil, že chce zanechat velký odkaz a v budoucnu cestovat a hrát padel.
1: Počasí.
0: Dnešní odpoledne začne ještě slunečně, ale od západu bude rychle přibývat oblačnosti a postupně dorazí přehánky, déšť a místy i velmi silné bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. V nejsilnějších bouřkách mohou nárazy větru dosáhnout až 90 km hodině a objevit se mohou také kroupy. Úterý už bude výrazně chladnější, převážně oblačné a hlavně na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Teploty se dostanou jen na 19 až 23 stupňů. Ve středu se oteplí až na 28. A co v noci? Dnešní noc bude po bouřlivém odpolední výrazně klidnější. Vítr bude během noci slábnout a rozptylové podmínky zůstanou dobré.
1: Doprava.
0: Olomouci pozor na bouračku na třídě Svornosti, kolony se nám tady ale zatím netvoří. Nehodu nám aktuálně hlásíte také mezi Blanskem a obcí Šebrov Kateřina. Bouralo se i na D35 na trase Olomouc Lipník nad Bečvou za exitem Přáslavice. Nehodu řešíme také ve Svitavách v ulici Kapitána Jaroše. Tak na cestách hlavně opatrně. Na D35 na trase Olomouc Bohelnice mezi exity Mladeč a Loštice na vás číhá ještě policejní hlídka.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Je tu pondělní podvečer, jsme rádi, že si ho užíváte s rádiem Hana. 17. srpen se blíží ke konci a jestli máte pocit, že to léto nějak podezřele rychle utíká, tak bohužel máte pravdu. Druhá polovina srpna už je tady, ale není potřeba smutnit, právě naopak, pojďme z toho léta vytřískat maximum. Večer už se nám sice smívá o něco dřív, ale pořád máme dost světla na posezení venku, procházku a nebo třeba spontánní výlet po práci. Tak si zbytek pondělí užijte na maximum a nenechte si ho utéct mezi prsty. My vám k tomu pošleme za chvíli ten nejlepší hudební výběr.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší Pěna i Hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
3: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Třáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
9: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na sms-ticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy. Yeah.

0: nejlíp.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe?
3: Tmu, pár vzdálených světílek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
4: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturnu. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
2: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
4: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda vyhrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
2: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš, každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
4: Zdravím tebe, posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: počasí.
1: Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Rádio Hana.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

25 na Rádiu Hana a taková malá ochutnávka toho, co nás čeká už za malou chvíli. V 8 startujeme naše 80ky v 8 a v 9 naše 90ky v 9. Ano, od 8 až do 10 budeme vzpomínat na ty nejlepší dekády a zahrajeme si ty nejlepší songy, prostě ty, na kterých jsme vyrůstali. Tak rozhodně dál držte vlny Rádia Hana, ať s námi za chvíli můžete vzpomínat. Do té doby stihneme ale třeba ještě Lady Gagu, bude i David Stipka, anebo Ed Sheeran.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma, nebo hlavní cenu, zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiércinemas.cz.

0: Berg.cz. Děláme akce. Holba Fest. Vůně grilu, čtekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Rádio Hana.

0: čem se píše?
1: S námi máte přehled, s námi jste vždycky v obraze. Loni desetileté minimum, letos růst o 38%. V Olomouckém kraji přibývají nové stavby. Kde se staví nejvíce bytů, píše Olomoucký rej. Festival vojenských hudeb opět rozezní Olomouc. Představí se orchestry z pěti zemí. Chystá se i doprovodný program. Podrobnosti píše Olomouc.cz. A už čtyřikrát uspělo město Jeseník v celostátní soutěži Obec přátelská rodině a seniorům. Na realizaci svého letošního projektu tak získá podporu Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 682 tisíc korun. Co se všechno chystá, píše Jesenický rej. A my jedeme dál.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

Robin a vaše Rádio Haná, kde se teď vracíme o pár desítek let zpátky. Odstartovaly naše osmdesátky v 8. Hodina plná těch největších hitů 80. let. Tak pojďme zavzpomínat na hudbu, která dodnes funguje na první poslech. Dáme třeba Ultravox, bude i George Michael, Jennifer Rush, Madonna, Michael Jackson a nesmí samozřejmě chybět ani Kylie Minogue. No ale teď už Chris Rea, tak pojďme na to. Osmdesátky v 8 na Rádiu Haná.

0: v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.

Dopolední rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

Dáme třeba Erika Claptona, nesmí chybět ani Annie Lennox, Ace of Base a nebo Verve a Let Loose. A teď už k nám letí kapela NSYNC, tak to pojďme dále nezdržovat. 90 v 9 na rádiu Hana běží.

0: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
2: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Haná.
4: Milujeme 90.

0: Johana.
1: Poslouchejte.
2: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
3: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
4: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
5: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
5: Na to nezapomenu.
0: Rádio Hana.
6: Přejeme večer na jedni.

Ranní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady pondělí, 17. srpna, svátek má každá Peťa, Peťka, Peťulka, tedy Petra. Mimochodem, nositelky tohoto jména prý chtějí v životě něco dokázat a většinou jsou velmi inteligentní. Narozeniny slaví znalec etikety Ladislav Špaček, režisér Filip Renč, úžasný hollywoodský herec Robert De Niro anebo zpěvačka Belinda Carlisle. A pozor, půl kulatých 85 dneska slaví herečka s nezaměnitelným smíchem a hlasem Uršula Kluková, tak všechno nejlepší.
2: Tenkrát to byla říše, protože já jsem se narodila za války. To byla Neurode, se to jmenovalo, a za druhý světový války.
1: A pokud si chcete levně pořídit originální oblečení, tak hurá do sekáče, protože 17. srpen je také Národní den secondhandů.
0: Rádio Haná, kalendárium.

Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz. Radiohana. Nejlepší hudební.

čas mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: A je tu zase pondělí, začíná další srpnový týden. Co vidíte, když se v noci podíváte na nebe?
2: Tmu, pár vzdálených světílek, hvězdy, měsíc a co vidí náš rádiový astrolog Tonda Baudyš, ahoj.
3: A Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ten týden má velkou sílu v myšlenkách a v racionalitě. Je Merkur na nebi v trigonu na Saturno. Ten týden začíná hodně hezky citově, vztahově. Směrem k víkendu se to potom může naopak zase jako komplikovat, nějaké odloučení nebo nějaký sentiment, nějaké smutky, nedorozumění. S tím je záhodno zacházet opatrně.
1: Na začátku tohoto týdne city, vztahy, láska a s blížícím se víkendem musíme být k našim láskám, partnerům loajální a tolerantní. Dobře, je na tomto týdnu něco kritického?
3: Ale to, co mi na tom týdnu připadá být kritický, se děje hned počátkem, v pondělí, v úterý. Je to určitá tendence selhat. Jo, jakože se člověk buď nerozhejbe, nebo neudělá to, co má, nebo že se mu nechce, nebo neschopnost, nebo to teda hrozí všem, jo, ale zase, když o tom víš, tak si navolíš ten poměr, jak moc s tím chceš bojovat, nebo to necháš, jak se to nějak vyvrbí a zabereš potom, až to pomine, jo, dá se s tím lecos.
1: Řekneme si, že tento týden zvládneme všechno. A když se nám náhodou něco nepodaří, no co, se věce nezboří. Domluveno? Astrolog Antonín Baudyš každé pondělí výhradně na našem rádiu. Děkujeme za tvou přízeň.
3: Zdravím tebe, posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
5: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
6: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
5: Vyhrála jsem těstoviny.
7: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
5: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
6: Pojedu do Bergama.
5: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
5: Ať je italské léto nahané.

0: informací.
1: Olomouc aktuálně.
0: Ať si připomeneme, jak důležití jsou hasiči. V úterý se v Olomouci koná Den hasičů Olomouckého kraje. Slavnostní akce na Horním náměstí připomene náročnou práci profesionálních a dobrovolných hasičů. Bude tu celodenní atraktivní program s hasiči.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
0: Sucho v regionu tlačí radnice k zákazu odebírání povrchové vody. Nově platí na Přerovsku. Omezení se tu týká Bystřičky, Moštěnky, Mlýnského náhonu, Olešnice a Morávky. Zákaz platí až do konce září.
2: Důvodem mimořádného opatření je dlouhodobě nepříznivá hydrologická situace. Ve většině vodních toků na Přerovsku jsou průtoky výrazně po dlouhodobě.

0: mohli situaci ještě zhoršit.
1: Vysvětluje za město Přerov mluvčí Lenka Chalupová. Připomeneme, že zákaz odběru povrchové vody stoků kvůli suchu vyhlásili také Uničov a Litovel. V Uničově se omezení týká Oskavy a Oslavy. V Litovli platí zákaz pro všechny povrchové vody do odvolání. Sucho trápí i Olomoucko a Šternbersko. Zde zákazy odběru platí už od července. V Olomouci lidé nesmějí zalévat či napouštět bazény z Bystřice nebo z Trusovického a Dolanského potoka. Drobné toky v regionu jsou nyní zcela na suchu. Sport. Světová fotbalová hvězda naznačila konec kariéry. Pětinásobný držitel zlatého míče Cristiano Ronaldo uvedl v rozhovoru pro časopis Vogue, že má před sebou asi poslední sezónu. 41-letý kapitán portugalské reprezentace, který od roku 2023 hraje v Saudské Arábii za Al-Nassr, oznámil, že chce zanechat velký odkaz a v budoucnu cestovat a hrát padel.
2: Počasí. Úterý bude převážně oblačné a zejména na Jesenicku se mohou objevit přehánky. Odpoledne už budou srážky ustávat, ale obloha zůstane většinou zatažená. Nejvyšší teploty čekáme mezi 19 a 23 stupni. Ve středu se nám opět oteplí na 28 stupňů, ale místy zůstane oblačno a může nám zapršet. A jak na tom je zbytek Evropy? Španělsko, Řecko i Itálie hlásí 32 stupňů Celsia. Chorvatsku budou v úterý měřit 30 stupňů a k tomu si budou užívat oblačno.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Haná.
2: Tady to žije.

0: pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
1: Rádio Hana.

0: slyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
2: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
2: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.